0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Nejméně 193 miliony obyvatelů Evropy, z toho 75 milionů v Německu zažilo v posledních hodinách teploty přesahující 35 stupňů Celsia. Některé státy proto doporučují obyvatelům, aby počítali i z výpadky dopravy a elektřiny a aby například měli u sebe hotovost, kdyby nefungoval internet a ani bankomaty. Současnou vlnu veder v Česku navíc doprovodí i mimořádně teplé noci. Na některých místech můžeme zaznamenat i takzvanou supertropickou noc, kdy minimální teplota neklesne ani pod 25 stupňů Celsia. V celé historii měření se něco podobného stalo jen 12krát. Lidé třeba u nás ve střední Evropě hledali přes den úkryt v podzemí. Jedou na výlet do vojenských bunkrů v pohraničí, navštěvují muzea nebo prostory ve sklepeních, kasematy i podzemí hradu a zámků. No a nebo třeba na jižní Moravě sklípky. V Praze byla vyšší návštěvnost třeba i v botanické zahradě v Troji. Pražská záchranná služba zase do odpolední 16. hodiny výjížděla ke 30 kolapsům z vedra. Celkově ale měla méně výjezdů než v uplynulých dnech, kdy zasahovala zhruba 300krát za den. Fakultní nemocnice Praha Motol a Homolka zaznamenala na urgentních příjmech zhruba o 15% víc pacientů oproti běžnému provozu. Všeobecná fakultní nemocnice evidovala nižší desítky případů úpalů, úžehů nebo kolapsových stavů. No, horko dělá problémy taky městské hromadné dopravy, třeba v Praze tramvajím. Kvůli teplu se totiž prověšují troleje a hrozí jejich stržení. Všechny vozy tak musí jezdit pomaleji. Podrobnosti má dopravní expert Světa motorů Martin Karlík.
2: Tramvaje teď v Praze jezdí maximálně 40-kilometrovou rychlostí. Řidiče zároveň musí víc koukat po trolejích a sledovat, jestli nejsou někde prověšené víc, než je zdrávo. Zpomalil se i pohyb přes výhybky. Místo 15 km za hodinu se jezdí maximálně 10. A v úsecích, kde to s trolejem vypadá špatně, tak je rychlost také omezená. To může vést k tomu, že se některé tramvaje budou spožďovat.
1: Ještě doplním, že kvůli teplu je v pohotovosti taky správa železnic. Ta může nařídit zpomalení vlaků. Zatím k tomu nepřistoupila, ale třeba v roce 2015 to musela udělat kvůli praskajícím kolejnicím. Některé vlaky například na Plzeň odpoledne jezdily odklonem. Zrušené byly i mnohé kulturní, zábavní a společenské akce po celé České republice. Někde ale lidem vůbec nevadí tato vedra. Třeba v Krkonoších nebo Hnahané, tam se akce konají dál. Víc o tom naši krajští zpravodajové. Vedro třeba podle naší reportérky stojí za rekordním samozběrem česneku na Olomoucku. Lidé se přivstali a v 7 ráno už bylo celé pole vyzbírané.
3: Oblíbená farma v Těšiticích posunula kvůli počasí termín samozběru. Původně plánovala mít otevřeno od 6 do 10. První lidé se ale objevili už po 3 ráno a v 7 hodin bylo pole prázdné. Podobně rychle zmizel česnek i v nedalekém Blaci. Sběrače lákala hlavně výhodná cena a vyšší kvalita než v obchodech. Martina Svobodová.
1: A východočeský Krkonošský Trutnov si i přes vedra připomíná krvavé válečné události z historie. Dnešek i zítřek, tedy sobota i neděle, patří událostem před 160 lety.
4: Trutnov si tento víkend připomíná 160. výročí bitvy u Trutnova. Jde o jediné významné vítězství rakouské armády v prusko-rakouské válce roku 1866. Návštěvníci uvidí ukázky vojenských táborů, dubové výstroje a výzbroje i rekonstrukce historické bitvy. Součástí programu jsou také komentované prohlídky a aktivity pro celé rodiny. Oldřich Tamáš.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Ministra kultury Otu Klempíře z motoristů vypískali diváci na mezinárodním folklorním festivalu Strážnice na Hodonínsku. Klempíř měl pronést několik slov na zahájení asi nejslavnějšího jihomoravského festivalu. Dav na něj ale reagoval pískotem, výkřiky a bučením. Později uvedl, že ho nesouhlas publika nepřekvapil, ale vadí mu vulgarity a nenávist ze strany publika. Dosavadní české teplotní maximum, které od 20. srpna 2012 držely středočeské Dobřichovice, se padlo. Stanice Doksany nad Ohří na Litoměřicku odpoledne naměřila rekord 40,6 stupně Celsia. Na mnoha stavbách se nepracovalo. Dělníci zůstali kvůli vedru doma, ale jsou výjimky třeba na severu Čech. Nejen horko od asfaltu, ale i ze slunce komplikovalo práci pracovníkům firmy Strabag České Lípě. Od rána pokládají rozžhavenou asfaltovou směs na silnici druhé třídy, přičemž už krátce po desáté teplota vzduchu přesáhla 30 stupňů a popolední 35. Pokládka asfaltu v tropických teplotách patří podle mluvčí firmy v fyzicky nejnáročnějším pracím na stavbě. Odvody živnostníků na sociální pojistné zpětně od července klesnou na loňskou úroveň. Začne platit novela zákona, kterou už loni po volbách předložili představitelé vládní koalice. Ta ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků na 40% průměrné hrubé mzdy a vrací ho na loňských 35%. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 715 korun, uvedla to mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
2: Ti, kteří platí minimální zálohy, ušetří 715 korun měsíčně, tedy 8580 korun ročně. Nově budou odvádět zálohu ve výši 5005 korun měsíčně. Vzniklý přeplatek za měsíce od začátku roku mohou živnostníci získat zpět při zúčtování přehledu za rok 2026. Změna se týká také živnostníků v prvním pásmu paušální daně. Ti ušetří 822 korun měsíčně a nová záloha na sociální pojištění pro ně bude 9162 korun.
1: Teď je z jiného soudku. Vláda pravděpodobně v pondělí odmítne ústavní novelu poslanců opozičního hnutí STAN, kteří chtějí zrušit přestupkovou imunitu a omezit trestní imunitu zákonodárců. Proti novele se postavila téměř všechna ministerstva, která se předlohou zabývala. Vyplývá to z předkládací zprávy na vládním webu. Provoz a správu zimního stadionu v Uherském Hradišti zajistí nová městská společnost. Její založení schválili zastupitelé města na Slovácku. Výstavba zimního stadionu v ulici na Rybníku začala už loni a stát bude na místě dosavadního zimního stadionu, který byl zbourán. Otevření místa, které bude sloužit sportovcům i veřejnosti, plánuje radnice už na září. Náklady na jeho výstavbu dělají po úpravách 447 milionů. Vznik společnosti s ručením omezeným pojmenované Správa sportovišť Uherské Hradiště je součástí přípravy na zahájení provozu nového zimáku, jak říká starosta Stanislav Blaha.
3: My samozřejmě chceme, aby ten nově budovaný zimní stadion byl profesionálně spravován, aby tedy i mohl fungovat z velké části na komerční bázi, to znamená ty komerčně zajímavé časy, aby byly zužitkovány a využívány komerčně a zároveň, aby to byla organizace, která bude využívat tu možnost provozovat a mrazit led v průběhu celého roku, to znamená bude organizovat letní kempy, soustředění a tak dále a tak dále.
1: Na novou společnost přejdou činnosti spojené s provozem stadionu, majetek využívaný pro jeho správu i související práva a závazky.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Nejméně 193 miliony obyvatelů Evropy, z toho 75 milionů v Německu zažilo v posledních hodinách teploty přesahující 35 stupňů Celsia. Některé státy proto doporučují obyvatelům, aby počítali i z výpadky dopravy a elektřiny a aby například měli u sebe hotovost, kdyby nefungoval internet a ani bankomaty. Současnou vlnu veder v Česku navíc doprovodí i mimořádně teplé noci. Na některých místech můžeme zaznamenat i takzvanou supertropickou noc, kdy minimální teplota neklesne ani pod 25 stupňů Celsia. V celé historii měření se něco podobného stalo jen 12krát. Lidé třeba u nás ve střední Evropě hledali přes den úkryt v podzemí. Jedou na výlet do vojenských bunkrů v pohraničí, navštěvují muzea nebo prostory ve sklepeních, kasematy i podzemí hradu a zámků. No a nebo třeba na jižní Moravě sklípky. V Praze byla vyšší návštěvnost třeba i v botanické zahradě v Troji. Pražská záchranná služba zase do odpolední 16. hodiny výjížděla ke 30 kolapsům z vedra. Celkově ale měla méně výjezdů než v uplynulých dnech, kdy zasahovala zhruba 300krát za den. Fakultní nemocnice Praha Motol a Homolka zaznamenala na urgentních příjmech zhruba o 15% víc pacientů oproti běžnému provozu. Všeobecná fakultní nemocnice evidovala nižší desítky případů úpalů, úžehů nebo kolapsových stavů. No, horko dělá problémy taky městské hromadné dopravě, třeba v Praze tramvajím. Kvůli teplu se totiž prověšují troleje a hrozí jejich stržení. Všechny vozy tak musí jezdit pomaleji. Podrobnosti má dopravní expert Světa motorů Martin Karlík.
2: Tramvaje teď v Praze jezdí maximálně 40-kilometrovou rychlostí. Řidiče zároveň musí víc koukat po trolejích a sledovat, jestli nejsou někde prověšené víc, než je zdrávo. Zpomalil se i pohyb přes výhybky. Místo 15 km za hodinu se jezdí maximálně desítkou a v úsecích, kde to s trolejem vypadá špatně, tak je rychlost také omezená. To může vést k tomu, že se některé tramvaje budou spožďovat.
1: Ještě doplním, že kvůli teplu je v pohotovosti taky správa železnic. Ta může nařídit zpomalení vlaků. Zatím k tomu nepřistoupila, ale třeba v roce 2015 to musela udělat kvůli praskajícím kolejnicím. Některé vlaky například na Plzeň odpoledne jezdily odklonem. Zrušené byly i mnohé kulturní, zábavní a společenské akce po celé České republice. Někde ale lidem vůbec nevadí tato vedra. Třeba v Krkonoších nebo Hnahané, tam se akce konají dál. Víc o tom naši krajští zpravodajové. Vedro třeba podle naší reportérky stojí za rekordním samozběrem česneku na Olomoucku. Lidé si přivstali a v 7 ráno už bylo celé pole vyzbírané.
3: Oblíbená farma v Těšiticích posunula kvůli počasí termín samozběru. Původně plánovala mít otevřeno od 6 do 10. První lidé se ale objevili už po 3 ráno a v 7 hodin bylo pole prázdné. Podobně rychle zmizel česnek i v nedalekém Blaci. Sběrače lákala hlavně výhodná cena a vyšší kvalita než v obchodech. Martina Svobodová.
1: A východočeský krkonošský Trutnov si i přes vedra připomíná krvavé válečné události z historie. Dnešek i zítřek, tedy sobota i neděle, patří událostem před 160 lety.
4: Trutnov si tento víkend připomíná 160. výročí bitvy u Trutnova. Jde o jediné významné vítězství rakouské armády v prusko-rakouské válce roku 1866. Návštěvníci uvidí ukázky vojenských táborů, dubové výstroje a výzbroje i rekonstrukce historické bitvy. Součástí programu jsou také komentované prohlídky a aktivity pro celé rodiny. Oldřich Tamáš.

0: Rádio Bonton správy.
1: Ministra kultury Otu Klempíře z motoristů vypískali diváci na mezinárodním folklorním festivalu Strážnice na Hodonínsku. Klempíř měl pronést několik slov na zahájení asi nejslavnějšího jihomoravského festivalu. Dav na něj ale reagoval pískotem, výkřiky a bučením. Později uvedl, že ho nesouhlas publika nepřekvapil, ale vadí mu vulgarity a nenávist ze strany publika. Dosavadní české teplotní maximum, které od 20. srpna 2012 držely středočeské Dobřichovice, padlo. Stanice Doksany nad Ohří na Litoměřicku odpoledne naměřila rekord 40,6 stupně Celsia. Na mnoha stavbách se nepracovalo. Dělníci zůstali kvůli vedru doma, ale jsou výjimky třeba na severu Čech. Nejen horko od asfaltu, ale i ze slunce komplikovalo práci pracovníkům firmy Strabag v České Lípě. Od rána pokládají rozžhavenou asfaltovou směs na silnici druhé třídy, přičemž už krátce po desáté teplota vzduchu přesáhla 30 stupňů a popolední 35. Pokládka asfaltu v tropických teplotách patří podle mluvčí firmy v fyzicky nejnáročnějším pracím na stavbě. Odvody živnostníků na sociální pojistné zpětně od července klesnou na loňskou úroveň. Začne platit novela zákona, kterou už loni po volbách předložili představitelé vládní koalice. Ta ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků na 40% průměrné hrubé mzdy a vrací ho na loňských 35%. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 715 korun, uvedla to mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
2: Ti, kteří platí minimální zálohy, ušetří 715 korun měsíčně, tedy 8580 korun ročně. Nově budou odvádět zálohu ve výši 5005 korun měsíčně. Vzniklý přeplatek za měsíce od začátku roku mohou živnostníci získat zpět při zúčtování přehledu za rok 2026. Změna se týká také živnostníků v prvním pásmu paušální daně. Ti ušetří 822 korun měsíčně a nová záloha na sociální pojištění pro ně bude 9162 korun.
1: Teď je z jiného soudku. Vláda pravděpodobně v pondělí odmítne ústavní novelu poslanců opozičního hnutí STAN, kteří chtějí zrušit přestupkovou imunitu a omezit trestní imunitu zákonodárců. Proti novele se postavila téměř všechna ministerstva, která se předlohou zabývala. Vyplývá to z předkládací zprávy na vládním webu. Provoz a správu zimního stadionu v Uherském Hradišti zajistí nová městská společnost. Její založení schválili zastupitelé města na Slovácku. Výstavba zimního stadionu v ulici na Rybníku začala už loni a stát bude na místě dosavadního zimního stadionu, který byl zbourán. Otevření místa, které bude sloužit sportovcům i veřejnosti, plánuje radnice už na září. Náklady na jeho výstavbu dělají po úpravách 447 milionů. Vznik společnosti s ručením omezeným pojmenované Správa sportovišť Uherské Hradiště je součástí přípravy na zahájení provozu nového zimáku, jak říká starosta Stanislav Blaha.
3: My samozřejmě chceme, aby ten nově budovaný zimní stadion byl profesionálně spravován, aby tedy i mohl fungovat z velké části na komerční bázi, to znamená ty komerčně zajímavé časy, aby byly zužitkovány a využívány komerčně a zároveň, aby to byla organizace, která bude využívat tu možnost provozovat a mrazit led v průběhu celého roku, to znamená bude organizovat letní kempy, soustředění a tak dále a tak dále.
1: Na novou společnost přejdou činnosti spojené s provozem stadionu, majetek využívaný pro jeho správu i související práva a závazky.

0: Rádio Bonton správy.
1: Ministra kultury Otu Klempíře z motoristů vypískali diváci na mezinárodním folklorním festivalu Strážnice na Hodonínsku. Klempíř měl pronést několik slov na zahájení asi nejslavnějšího jihomoravského festivalu. Dav na něj ale reagoval pískotem, výkřiky a bučením. Později uvedl, že ho nesouhlas publika nepřekvapil, ale vadí mu vulgarity a nenávist ze strany publika. Dosavadní české teplotní maximum, které od 20. srpna 2012 držely středočeské Dobřichovice, se padlo. Stanice Doksany nad Ohří na Litoměřicku odpoledne naměřila rekord 40,6 stupně Celsia. Na mnoha stavbách se nepracovalo. Dělníci zůstali kvůli vedru doma, ale jsou výjimky třeba na severu Čech. Nejen horko od asfaltu, ale i ze slunce komplikovalo práci pracovníkům firmy Strabag České Lípě. Od rána pokládají rozžhavenou asfaltovou směs na silnici druhé třídy, přičemž už krátce po desáté teplota vzduchu přesáhla 30 stupňů a popolední 35. Pokládka asfaltu v tropických teplotách patří podle mluvčí firmy v fyzicky nejnáročnějším pracím na stavbě. Odvody živnostníků na sociální pojistné zpětně od července klesnou na loňskou úroveň. Začne platit novela zákona, kterou už loni po volbách předložili představitelé vládní koalice. Ta ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků na 40% průměrné hrubé mzdy a vrací ho na loňských 35%. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 715 korun, uvedla to mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
2: Ti, kteří platí minimální zálohy, ušetří 715 korun měsíčně, tedy 8580 korun ročně. Nově budou odvádět zálohu ve výši 5005 korun měsíčně. Vzniklý přeplatek za měsíce od začátku roku mohou živnostníci získat zpět při zúčtování přehledu za rok 2026. Změna se týká také živnostníků v prvním pásmu paušální daně. Ti ušetří 822 korun měsíčně a nová záloha na sociální pojištění pro ně bude 9162 korun.
1: Teď je z jiného soudku. Vláda pravděpodobně v pondělí odmítne ústavní novelu poslanců opozičního hnutí STAN, kteří chtějí zrušit přestupkovou imunitu a omezit trestní imunitu zákonodárců. Proti novele se postavila téměř všechna ministerstva, která se předlohou zabývala. Vyplývá to z předkládací zprávy na vládním webu. Provoz a správu zimního stadionu v Uherském Hradišti zajistí nová městská společnost. Její založení schválili zastupitelé města na Slovácku. Výstavba zimního stadionu v ulici na Rybníku začala už loni a stát bude na místě dosavadního zimního stadionu, který byl zbourán. Otevření místa, které bude sloužit sportovcům i veřejnosti, plánuje radnice už na září. Náklady na jeho výstavbu dělají po úpravách 447 milionů. Vznik společnosti s ručením omezeným pojmenované Správa sportovišť Uherské Hradiště je součástí přípravy na zahájení provozu nového zimáku, jak říká starosta Stanislav Blaha.
3: My samozřejmě chceme, aby ten nově budovaný zimní stadion byl profesionálně spravován, aby tedy i mohl fungovat z velké části na komerční bázi, to znamená ty komerčně zajímavé časy, aby byly zužitkovány a využívány komerčně a zároveň, aby to byla organizace, která bude využívat tu možnost provozovat a mrazit led v průběhu celého roku, to znamená bude organizovat letní kempy, soustředění a tak dále a tak dále.
1: Na novou společnost přejdou činnosti spojené s provozem stadionu, majetek využívaný pro jeho správu i související práva a závazky.
0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bonton a Libor Weber.
1: Přeji vám krásné víkendové ráno, je tady už neděle 28. června, no a před námi další skvělé písničky. A teď to budou Kamufláž, Xindl X anebo slíbený Fancy, Flames of Love. Přeji vám krásné nedělní ráno s Rádiem Bonton.

Rádio Bontón. Zase skončil flám.

žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

summer. U sebe rasi to sama. Přeber si to sama.

0: Krásný den s Rádiem Bonton. Máme neděli a to je čas, kdy můžeme vyrazit třeba do zooparku v Chomutově. Dnes můžete oslavit konec školního roku a to právě pro děti do 15 let za 1 korunu s vysvědčením. Těšit se můžete také na perličkovou dílničku, stánek s cukrovou vatou a den plný zážitků mezi zvířaty. Tak pokud dnes vyrazíte od 9. do 18. hodiny, tak rozhodně zoopark Chomutov je to správné místo pro váš výlet. Tak vám přeji, ať si ho užijete. No a za chviličku už další muzika na Rádiu Bonton, třeba James Blunt. A přeji vám příjemný poslech.
1: Nedostalo se vaše dítě na 8leté gymnázium? Nevadí, třeba jen potřebuje víc prostoru a dozrát. Základní škola Orbis otevírá 2. stupeň při gymnáziu. Akademická náročnost, respektující prostředí a maximálně 15 žáků ve třídě. Každé dítě má svůj rytmus a talent. Základní škola Orbis v centru Prahy. Více na zsorbis.cz.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety.

Posloucháte Rádio Bonton a my jsme se rozhodli, že se podíváme na nejlepší koupaliště v Česku. Tak třeba nebudete ani znát, o který budeme hovořit, ale není to jen o kvalitě vody, ale je tam i příjemné prostředí, dostatek prostoru a klidnější atmosféra. Mezi nejlépe hodnocená místa podle hodnocení uživatelů se zařadilo například koupaliště Brna v Ústí nad Labem. Na Ústecku ještě koupaliště Povrly a má taky vysoké hodnocení a kde je chladnější voda ideálně pro vás pro horké dny. V jižních Čechách lidi doporučují koupaliště Dačice, kde se vyřádí hlavně děti. Je tam totiž spousta atrakcí. V Moravskoslezském kraji navštívíte koupaliště Libotín a nebo ve středních Čechách biotop Votice. Tak ať už se vykoupete kdekoliv, tak se hezky ochlaďte a užijte si krásný ochlazení v těchto horkých dnech. A teď už další muzika na rádiu Bonton. Před námi jsou Petr Naď, Aitvork a nebo Bonnie Tyler. Tak příjemný poslech.

0: Rádio Bonton a Libor Weber.
1: Máme tady už 9. hodinu, posloucháte Rádio Bonton v neděli 28. června. No a v této hodině vyrazíme na dětský myslivecký den. Kam to bude, tak to vám prozradím už za malý okamžik. No ale před námi další muzika právě do této hodiny. A budou tady Queeni, Spaňa, David Stipka a Benjis a Eva Farná a taky Eláni. Tak příjemný poslech a krásný den s Rádiem Bonton.

0: stále posloucháte Rádio Bonton, máme po 9. hodině, no a jak jsem vám slíbil na začátku hodiny, tak vás chci pozvat do Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství. Co se tam děje dneska? Pokračuje dětský myslivecký den na zámku Ohrada rok 2026. Jedná se o velký den pro malé, pro prcky. Jako tradice mezi těmi věcmi, na co jste zvyklí, mezi českými myslivci a čím přispívají naši společnosti právě myslivci, tak to se děti dozví. Bude tady sokolník, kynolog nebo lukostřelec a děti budou zapojeni do ukázek a budou si moci také vyzkoušet spoustu specialit právě od myslivosti. Tak pokud chcete dnes vyrazit s dětmi, tak můžete do Ohrady, tedy do dětského mysliveckého dne na zámek Ohrada a užijte si krásně neděli. Teď už další muzika na Rádiu Bonton. Bude tady skupina Bee Gees anebo Palo Habera. Tak příjemný poslech.
1: Voda už prostě nestačí.
2: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Rádio Bonton doprava.
1: 9 hodin 34 minut a míříme na silnici a teď do Prahy. Ulice Mariánská v Praze, tady je nehoda, neprůjezdní jsou dva jízdní pruhy. Havarovaly tu dvě havarovaná vozidla, dvě osobní auta. Policie už jede na místo. A další dopravní nehoda se stala v ulici Slánská v Praze. A tady se srazila dvě osobní auta. Také tudy tímto místem Slánskou projíždějte velmi opatrně a rozhodně už tam přijela i policie. No a navíc ještě v Písku, v ulici Kotlárová, tady se srazila taky dvě auta. Tak jezděte opatrně, přeji vám klidnou víkendovou jízdu s rádiem Bonton. No a do uší posílám teď skupinu Otavan. Hands up, tak ruce nahoru.

0: Tohle jsou Ariem ve vysílání Rádia Bonton. Píšete mi, jak trávíte čas, když teď nabíhají teploty hned od rána od 22 stupňů na 29 během půl hodinky. Je to úžasný, jak to leze nahoru. No úžasný, hlavně to přežijte. Píše mi Pepa ze Zbuzan, Pepa Šampalík. Ve Zbuzanech padají vedrem mouchy za letu. Čus. Tak pozor, ať vám nespadne moucha třeba do oka. Já ještě v obrázek poslal. Ventilátor na židli a paní je předkloněná a fouká na sebe. No, vypadá to hezky. Děkuju, Pepo. No a teď už další muzika na rádiu Bonton, ale předtím vás chci pozvat na zahájení prázdnin na Lipeneckém jezeru v Praze. Pokud přijdete, tak vás čeká koncert Spolu znít. Je to akce zábava pro děti i rodiče. Tak je tady pohybová dílna pro děti, malování na obličeji, opékání buřtů, tradiční pálení aktovky na rozloučenou se školním rokem. To je úžasný, to je velmi populární. A užijte si první prázdninový víkend právě u jezera s hudbou, pohybem, koupáním a letní atmosférou. Já si myslím, že to je dobrý tip na Praze 5 v Obilní, tady to jezero najdete. No a zaplatíte vstupné jenom 100. To je super. Teď už další muzika na Bontonu. Jan Sahara Hedl, Bára Basíková, Alfavel, PH a Petr Novák. A taky zdravím na Hamrák, kde jsme včera byli s kamarádem a s kamarády oslavit svátek Ládi, kolegy Ládi Jakuba, který nám dělá zprávy. A bylo to tam fajn. Sice tam bylo hrozný vedro, bylo to jak v prádelně, ale jinak obsluha perfektní. Tak jdeme na to. Petr Novák, Hvězdičko blízkavá.
1: Nedostalo se vaše dítě na 8leté gymnázium? Nevadí, třeba jen potřebuje víc prostoru a dozrát. Základní škola Orbis otevírá druhý stupeň při gymnáziu. Akademická náročnost, respektující prostředí a maximálně 15 žáků ve třídě. Každé dítě má svůj rytmus a talent. Základní škola Orbis v centru Prahy. Více na zs.orbis.cz.

budeme lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudeme si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudeme se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

0: A to je Jan Sahara Hedl a Bára Basiková, Tisíce jmén na rádiu Bonton, minutu po 10. hodině. Ten čas běží, ten neuvěřitelný. Po celé tady bude Věra Špinarová A já tě závidím.
1: A já tě závidím všem, co jsi měl.
0: Taky opět a Radeček, romantický smyčce. Nebo Kylie Minogue na začátku hodiny Locomotion. A my jdeme na počasí.
2: Radio Bonton, počasí.
0: Dnes má být jasno nebo skoro jasno. Neděle v západní polovině Čech se později odpoledne a večer může při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky, no a v Krušných horách bude jejich výskyt četnější. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat od 35 do 40 stupňů Celsia. Neuvěřitelný.
3: A hleďte! Slunce!
0: A na horách 32 stupňů a bude foukat slabý proměnlivý během dne mírný z jižních směrů vítr od 2 do 5 metrů za sekundu. Teploty budou vystupovat výjimečně až k 1,40, zejména v dolním Polabí a po Ohří. A rozstylové podmínky jsou během dne dobré až velmi dobré. Tak si užívejme vedro.
2: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Už jsou téměř 3 minuty po 10. hodině, Lubomír má dneska svátek, dnes je neděle 28. června, jak už jsem vám řekl, no a v této hodině půjdeme krásně se projít, ale mezi tím tady došla zprávička a tentokrát si ji objednává Karel. Dobré ráno, Libore, požádám o zahrání mé dlouholeté platonické lásce Leničce Vykoukalové k jejím dnešním narozeninám. S přáním jen vše dobrého. Děkuji a přeji krásný den, Karel. Tak, milá Leničko Vykoukalová, tady je Kylie Minogue z Austrálie a všechno nejlepší k narozeninám.

0: Ladíte Rádio Bonton, máme 20 minut po 10. hodině a teď už tady mám pro vás připravený piknik. Ano, to kdo by ho odmítl? A tentokrát to bude piknik s alpakami v Blatné na jihu Čech. Blatná je úžasné městečko a pokud si chcete dopřát nádherný zážitek, který probíhá přímo v kouzelném anglickém parku zámku Blatná, kde žije 6 roztomilých alpak a ty se jmenují Bella, Esmeralda, Alba, Diego, Choco, nebo Choco a Leo. A to jsou jména, které dávají i romské matky u nás na severu svým dětem, třeba Esmeraldu. Takže jsem si říkal, že ty alpaky jsou krásné. No a náš tenhle piknik s alpakami nabídne nezapomenutelné zážitky, protože vy si vezmete sebou pohodlné oblečení, hlavně třeba teď kraťasy nebo nějaký plavky a odpočinkový den v přírodě si užijete naplno. A taky fotoaparát pro zachycení nezapomenutelných okamžiků, smysl pro dobrodružství a lásku k přírodě. Tohle určitě zažijete s alpakama v Blatné. Ještě jednou říkám, Blatná, ta je pro nás dnes velmi platná. No a teď už je další muzika na Rádiu Bonton. Olympici, opět a Radeček a romantický smyčce. Jirka Korn bude psát pastelkou a Shakira, tahle ta úžasná zpěvačka, bude zpívat Whenever, Wherever. Tak si budeme zpívat s ní a budeme tancovat veselé.
1: Nedostalo se vaše dítě na osmileté gymnázium? Nevadí, třeba jen potřebuje víc prostoru a dozrát. Základní škola Orbis otevírá druhý stupeň při gymnáziu. Akademická náročnost, respektující prostředí a maximálně 15 žáků ve třídě. Každé dítě má svůj rytmus a talent. Základní škola Orbis v centru Prahy. Více na zs.orbis.cz.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
5: Viktorko, kam bys chtěla v sobotu na výlet?
6: Na Jupiter nebo na Saturn.
5: Počkej, to je strašně daleko.
6: Ale půlka třídy už tam byla.
7: Tak daleko to zase není. V planetáriu Praha jste vesmíru blíž, než si myslíte. A dobrodružství ve sluneční soustavě, které tu zažijete, bude možná to nejlepší z celých prázdnin. Z úchvatné projekce budou děti nadšené a věřte, že vy taky. Objevte vesmír jako nikde jinde. Přijďte do planetária Praha ve Stromovce. www.planetum.cz.

0: Takhle kapela Olympic, Okno mé lásky. Je tady 10 hodin a 34 minut a my jdeme na dopravu.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: Ano, teď míříme na D10, 43. a půl kilometr, trasa Praha-Turnov, tady je nehoda. Nehoda motorkáře, na místě už jsou složky integrovaného záchranného systému. 43. a půl kilometr D10 z Prahy. Na Karlovarsku na silnici 20 u obce Toužim, tady ve směru na Třeboun je silnice uzavřená, je tu nehoda. Havarovalo tu motorkář s autem, se srazili. A probíhá vyšetřování této dopravní nehody a složky integrovaného záchranného systému jsou také na místě. Na Českobudějovicku lanová třída v obci České Budějovice přímo tedy je překážka ve vozovce, osobní auto narazilo do dopravního značení a ještě míříme na sever do ulice Horská v Liberci. Tady je propadlá vozovka, sízne pouze s velkou opatrností propad vozovky kolem Kanálové v Pusti. Jezděte opatrně, přeji vám klidnou nedělní jízdu s Rádiem Bonton. A tady už je Rick Astley, Whenever You Need Somebody.

0: Every Woman a Whitney Houston, zpěvačka i tanečnice a taky hlavní představitelka velkého filmu Osobní strážce. Whitney Houston na rádiu Bonton. Máme 10 hodin 45 minut, no a právě v tuhle chvíli bych vám chtěl prozradit jednu tajnou věc, která se tedy připravuje. No, tajná úplně není, ale České Budějovice zahájí rekonstrukci nepoužívaného vodojemu na Švábově Hrádku. No a z objektu vznikne rozhledna, která by mohla zahájit provoz ještě letos. Náklady na tuhle úpravu vodojemu a okolí budou přibližně 2,5 milionu korun. Více nám řekla primátorka Dagmar Škodová-Parmová.
1: Hrádek má velmi velký rozvojový potenciál, začínáme rozhlednou, ale máme už namyšlené i další etapy, tak jak zpřístupnit tohle hezké místo na té naší lokalitě, na území rozmezí vlastně mezi Českými Budějovicemi a Litvínovicemi.
0: No a další fáze úpravy by se například týkaly přestavby budovy u vodojemu, na jejíž střeše by mohla vzniknout vyhlídková, krásná vyhlídka, tedy vyhlídkové místo. No a v blízkosti země dnes proletí velký asteroid, který bude pozorovatelný i menšími teleskopy nebo výkonnějšími dalekohledy a nejblíže planetě bude 14 minut po 13. hodině. Tento asteroid byl objevený v roce 1997 a jeho šířka se podle odráživosti světla odhaduje na 750 až 1650 metrů. No a pokud by vyhlídka fungovala, tak ji můžeme tenhle asteroid krásně sledovat. Tak teď už další muzika na Bontonu. Teď tady bude s námi Mike and the Mechanics, Karel Gott a nebo Jitka Zelenková.

0: Tohle jsou borci z Mike and the Mechanics a Silent Running na Rádiu Bonton krátce před 11. hodinou dopolední. A po celé tady s námi budou třeba Činasky a jejich Hlavolam. Budeme luštit Ježka z klece, Anaka a Prokřehlá.
1: Jen mráz mě obývá v této zimě, řekni mi, že jsi při mně.
0: No a taky z Německa, ze sousedního Německa, dvojka Dieter Bohlen a Thomas Anders, Modern Talking, You Can Win If You Want. A jdeme si sadit sportku. You can win if you want, if you want it, you will win. A jdeme na počasí.
2: Rádio Bonton, počasí.
0: Dnes má být neděle jasná nebo skoro jasná, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky, no a v Krušných horách bude jejich výskyt četnější. Nejvyšší teploty dnes vystoupají od 35 do 40 stupňů Celsia ve stínu a v 1000 metrech a na horách naměříme 32. A foukat by měl slabý proměnlivý během dne také mírný vítr z jižních směrů od 2 do 5 metrů za sekundu a teploty budou vystupovat výjimečně až k 1,40, zejména v Dolním Polabí a po Ohří. A jak jsou na tom rostylové podmínky? Během dne dobré až velmi dobré. Tolik počasí.
2: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Ano, je tady 11. hodina dopolední, máme neděli 28. června, tedy poslední červnovou neděli, Lubomír má svátek, no a i v této hodině si řekneme něco zajímavého, třeba co bychom měli především pít v tomto horku, co by nám pomohlo a něco, co má v sobě řadu benefitů pro naše zdraví. Tak za chviličku, ale teď už slíbený Modern Talking, You Can Win If You Want. Přeji vám příjemný poslech a krásný den od mikrofonu Bontonu, Libor Weber.
2: Radio Bonton.

řekneš jen halo, to by mě hřálo.

Posloucháte Radio Bonton v neděli 28. června, krátce po čtvrt na 12, Marika Gombitová ve vysílání Bontonu. Tak pokud chcete se napít, pijete vodu, tak já mám pro vás ještě jeden báječný tip, který vám pomůže v tomhle horkém počasí, protože všichni pijí kombuchu a kokosovou vodu. Jsou skvělé v horku a mají řadu benefitů pro naše zdraví. Tak třeba kombucha je fermentovaný čaj z Asie. Viděl jsem, že lidé ho mají opravdu oblíbený, protože ho objednávají jak na běžícím páse, ale aspoň teď v těchto velkých vedrech. Kombucha je jemně perlivý fermentovaný čaj, který pochází z východní Asie. No a uvádí se, že oblast dnešní Číny, kde se podle dochovaných pramenů připravoval už před více než 2000 lety. Vyrábí se z černého nebo zeleného čaje, fermentací nebo kvašením pomocí unikátních kultur, bakterií a kvasinek. No a mají připisované mnohé léčivé účinky tyhle nápoje. Díky fermentaci obsahují kombucha organické kyseliny, polyfenoly z čaje a v některých případech také živé mikroorganismy. Rozhodně to přístojí za to, podporují střevní mikrobiom i játra. Potom tady máme kokosovou vodu ze zelených ořechů. Tam píchnete jenom brčku a pijete. Je to přirozeně osvěžující obsah řady důležitých minerálů, tenhle nápoj, a minimum kalorií. Zaměňovaná s kokosovým mlékem bývá tahle ta varianta, ale jde o naprosto odlišné nápoje. No a co vám pomůže? Pomůže svalům, srdci, pomáhá snižovat únavu, draslík dodává do těla, taky hořčík, sodík, vápník, prostě všechny tyhle ty ingredience. Je to dobrý mix pro tyhle letní časy. No a teď už další muzika. Karel Ztracený, to neznám. Originál Olivier Newton-John a Electric Light Orchestra Xanadu anebo čínsky Hlavolam. Ten už přichází právě teď a vy máte možnost poslouchat a užívat si dnešního dne. Popijte nějaký osvěžující nápoj a můžete se opalovat, ale je pravé poledne téměř. Tak pozor.

0: Bonton doprava.
1: 11 hodin 33 minut a opět míříme na silnice na Litoměřicko na D8, na trasu Praha-Německo, 54. a 5. kilometr z Prahy je porouchané vozidlo, překáží ve vozovce, jedná se o porouchanou motorku. A teď míříme do Prahy, tady je uzavřena silnice, je tady požár, probíhají odklízecí práce, probíhá hlášení požáru skladu, na místě už jsou složky integrovaného záchranného systému, ale zapomněli policisté dopsat název ulice, tak pozor, po Praze někde hoří. Na ulici Litoměřická v Děčíně, tady je nehoda, silný provoz, dvě osobní auta v sobě, pokud projíždíte Děčínem, tak tady v Litoměřické dávejte pozor. Na Liberecku v Bulovce, Bulovka v okrese Liberec, tady padl strom na silnici a hasiči už odklízejí tento padlý strom pryč. No a taky je tady hlášeno v Praze, ne, tak to už jsme říkali, tak to je všechno. Mějte příjemnou cestu s rádiem Bonton a teď už posílám Gentour, Celine Dion anebo Michala Davida a Valčík pro mámu. Přeji příjemný poslech.

Legend Tour a Bubbly nám. Tak za chviličku budeme hrát ještě další písničky do celé, ale teď ještě jedna rada pro ty z vás, kteří chcete vylepšit jídelníček v tomhletom vedru. Potraviny s ochlazujícím účinkem existují. Místo zmrzliny kefír. Teplé jídlo až večer. Pomůže i špetka chili. Ano, je to tak, teploty vystoupily na tropické hodnoty a vy se možná krčíte ve stínu nebo pod klimatizací, protože špatně snášíte horko, a já jsem vám tady našel potraviny, které můžete jíst. Ledová limonáda vám může zahnat žízeň, ale jenom na chvíli, protože to nefunguje. Tady se doporučuje čaj ze šalvie lékařské, protože je skvělý, kromě udržení normální míry pocení, podporuje i hormonální rovnováhu a uvítají také třeba ženy v období menopauzy. Tady máme, nebojte se mléka, dopřejte si vychlazený kefír nebo mozzarellu, při grilování zkuste dipy z tvarohu, zakysané smetany, přímo na grill halloumi sýr, light hermelín, ale třeba i tofu, je to lehonký, nezatíží vás to a nebudete se tolik potit. A místo přeslazených jogurtů si dopřejte bílé a dochuťte je čerstvým ovocem. Kyselější letní jabka, meruňky, broskve, jahody, maliny, borůvky nebo rybíz, a tam jsou i antioxidanty v borůvkách a v malinách. Vodu hledejte i v jídle, třeba meloun, grep, ananas, taky okurky, okurkový nápoj, fantastický, včera jsem si ho dal, ledový salát, zelené papriky, řetkvičky, anebo rajčata. Takže tam toho je spousty, karpáčo je taky dobrý, polívka studená, okořeníte si život, chili papričky, tady píšou kapsain, rostlinný alkanoid, odpovědný za pálivou chuť. Konzumaci dojde k přenosu signálu, že je tělo přehřáté a organismus zareaguje ochlazením. Takže chili papričky musíte pálit, stejně jako jeleni, a který zpívají pálím. Tak si to užijte. Jdeme na to. Posloucháte Radio Bonton v neděli 28. června, s vámi Libor a taky jeleni s písničkou Pálím.

0: to už je nabídka do další hodiny, tedy po pravém poledni k obědu Miley Cyrus Angel. Angels Like You. A taky Lucka Vondráčková v Šíleným kolotoči. A Karel Zich Měla na očích brýle. Dneska je určitě nenechte doma sluneční brýle, pokud někam cestujete, anebo když jdete k vodě, tak abyste si nekazili zrak. A Karel Zich začne další hodinu, no a my se jdeme podívat na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Tak podle předpovědi meteorologů by ta neděle měla být asi nejžhavější, bude jasno nebo skoro jasno. A v západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky a v Krušných horách bude jejich výskyt nejčetnější. A nejvyšší denní teploty od 35 do 40 a na horách kolem 32 stupňů Celsia. A foukat by měl slabý, proměnlivý, mírný vítr z jižních směrů od 2 do 5 metrů. No a teploty budou vystupovat výjimečně až k 1,40 ve stínu, zejména v Dolním Polabí a po Ohří. Pokud stín najdete, fandím vám, pokud ne, ochlazujte se vnitřně, pijte hodně vody, tentokrát opravdu stojím si za tím, doplníte víc než obvykle, no a chraňte si hlavu, vlasy si namáčejte, dávejte si tam nějaký kapesník třeba mokrej, ale rozhodně se dneska běžte osvěžit, stejně jako já. Snad bych mohl zajít na Barboru u Oldřichova. Tak uvidíme ještě, ty plány jsou pořád na vodě a ještě rozptylové podmínky během dne dobré až velmi dobré. Věřím, že si užíváte dnešní den ve společnosti Rádia Bonton a budu se na vás těšit už příští neděli opět tady ve vysílání Bontonu od 8 do 12 hodin. Krásný den a zvládněte vše, to přeje od mikrofonu Bontonu váš Libor Weber. Hezký den.
1: Česká hudba je doma na Rádiu Bonton.

0: a už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Hezký den s Rádiem Bonton.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Viktorko, kam bys chtěla v sobotu na výlet?
1: Na Jupiter, nebo na Saturn.
0: Počkej, to je strašně daleko.
1: Ale půlka třídy už tam byla.
2: Tak daleko to zase není. V planetáriu Praha jste vesmíru blíž, než si myslíte. A dobrodružství ve sluneční soustavě, které tu zažijete, bude možná to nejlepší z celých prázdnin. Z úchvatné projekce budou děti nadšené a věřte, že vy taky. Objevte vesmír jako nikde jinde. Přijďte do planetária Praha ve Stromovce. www.planetum.cz.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

všechno, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Viktorko, kam bys chtěla v sobotu na výlet?
2: Na Jupiter nebo na Saturn.
1: Počkej, to je strašně daleko.
2: Ale půlka třídy už tam byla.
3: Tak daleko to zase není. V planetáriu Praha jste vesmíru blíž, než si myslíte. A dobrodružství ve sluneční soustavě, které tu zažijete, bude možná to nejlepší z celých prázdnin. Z úchvatné projekce budou děti nadšené a věřte, že vy taky. Objevte vesmír jako nikde jinde. Přijďte do planetária Praha ve Stromovce. www.planetum.cz

0: Rádio Bonton a Tomáš Fíla.
1: Krásný nedělní podvečer s datem 28. června. Máme krátce po 18. hodině a za sebou opravdu tropický víkend. Dnes nás toho čeká hodně. Řekneme si, co v takových dnech, které máme za sebou, jíst a čemu seba naopak vyvarovat. Dáme si také piknik s alpakami. No a podíváme se i na naše trávníky a zahrady, tak, aby jsme ho měli stále zelený. I v těchto vedrech. Jakých chyb se nejčastěji dopouštíme? A už za malou chvíli mrkneme na významné dny příštího týdne, aneb každý den je důvod k oslavě. Teď ovšem jdeme na muziku, protože ta je tady u nás opravdu perfektní. Ivan Hlas, Bonnie Taylor, skupina Slza, anebo právě teď Jermaine Jackson a Piazzadora.

0: čtvrt na 7 na rádiu Bonton dospíval Ivan Hlas, no a my už teď jdeme k významným dnům celého příštího týdne. 29. červen, tedy pondělí, je Mezinárodní den tropu. Tak ty jsme zažívali hlavně o víkendu. 30. června je Den sociálních médií a také Den armády České republiky. 1. července je Mezinárodní den vtipů, Den poštovních pracovníků, také Den kreativních příchutí zmrzliny, ňam ňam, a Den špatných kalhot. No, který kalhoty jsou špatný? Ty dlouhý v těch vedrech, že jo? 2. července je Světový den UFO, Národní den anýzového likéru. No a 3. červenec je Národní den čokoládových oplatků, také Den vyhýbání se slunci a Národní den smažených škeblí. 4. červenec je Den nezávislosti, ten si připomínají a slaví hlavně ve Spojených státech, a také Den smažení vajec na chodníku. To jsme ale dělali tento víkend taky. No a 5. červenec je Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, Den workoholiků a Mezinárodní den obětí zdarma. My vás budeme objímat už teď ovšem muzikou, tím nejlepším z muziky, co máme tady pro nás a pro vás připravené. Za malou chvíli mrkneme na silnice a do té doby Jason Donovan. Dáme si také Lucku Vondráčkovou nebo Leona Laričího.
1: Radio.

0: 7 na Rádiu Bonton dospívala skupina Team a my míříme na silnice.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Pozor na nehodu osobního automobilu na silnici 3. třídy 21217 v Třebeni na Chebsku. Místem se ale dá projet. Další dopravní komplikace, tentokrát nehoda dvou osobních automobilů, je na silnici 1. třídy číslo 39 v Dolním Třebonině na Českokrumlovsku. I tady je to bez zranění a místem projedete. No a máme hlášenou také jednu uzavírku, konkrétně Masarykova náměstí v Mnichově Hradišti na Mladoboleslavsku. Tady se dělá oprava povrchů vozovky a ta potrvá až do 5. července do půlnoci. Tak pozor na to. My opět ze silnic míříme k tomu nejlepšímu z muziky Ace of Base, Krištof nebo Glenn Medeiros.

0: 7:45 na rádiu Bonton dospívali Ace of Base a za malou chvíli si povíme, jaké nás zítra bude čekat počasí a do té doby třeba Recaj Fred společně s Jocelyn Brown, Viktor Sonoma, Luis Capaldi a nebo Petra Janů.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
1: Radio Bonton. Česká hudba doma.
8: Když okno...

0: a Red Side Fred na rádiu Bonton krátce před 19. hodinou, no a v příští hodince si dáme třeba Marka Ztraceného.
1: A tenhle ten svět byl lepší než teď, ale nebude to zase.
0: A tenhle jeho velký hit Léto 95 zazní už za malou chvíli, stejně tak jako třeba Ilona Čáková.
2: Ona ty a ty a já.
0: Chybět nebude ale ani zakázané uvolnění Michala Hrůzy.
3: Nad hlavou je můj svět, prosím.
0: Ještě ale, když se do této skvělé muziky pustíme, tak si samozřejmě dáme i počasí na zítřejší den.
4: Radio Bonton počasí.
0: Zítra bude převážně jasno až polojasno od západu, k nám začne ale přibývat oblačnost. Zpočátku tedy jen na západě Čech, ale postupně na většině území celé naší republiky se vyskytnou dešťové přehánky s bouřkami a v některých místech dokonce i velmi silnými. Později k večeru dorazí srážky i na Moravu a do Slezska. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 29 do 37 stupňů. Bude nám k tomu foukat slabý jižní a jihozápadní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. No a my už teď v tuto chvíli startujeme do další hodiny.
4: Radio Bonton a Tomáš Fíla.
0: Máme tady 19. hodinu a před námi druhá společná s tím nejlepším z muziky, ale také s dobrými tipy na to, co v takových horkých dnech, jaké máme za sebou, jíst a ba naopak, na která jídla si dát v těch tropických vedrech raději pozor. Čeká nás třeba Leona Machálková, Erik

0: Ve 7:15 na rádiu Bonton doznělo Zatmění Leony Machálkové a my už teď míříme k tomu, co jíst a ba naopak čemu se vyhnout v takových tropických dnech, jako jsme měli právě tento víkend. Pojďme tedy začít tím, čemu se ve vedru opravdu vyhnout. Jsou to třeba hutné omáčky, taková jako je svíčková, koprovka a další těžké smetanové omáčky, ty nám zatěžují organismus a ten pak musí vydávat příliš mnoho energie, tím pádem se zahřívá. Měli bychom také minimalizovat konzumaci vepřového a hovězího masa. Úplně stejný příklad. Kořeněná jídla, ačkoliv chili papričky sami o sobě chladí, výrazně kořeněná jídla ale vhodná nejsou, tak pozor na ně. Smažená jídla, no ty bychom neměli konzumovat v podstatě nikdy, ale v horkých dnech to opravdu není vhodný. No a samotným tématem je zmrzlina. Protože pravdou je, že kdy jindy jíst než v létě právě při těch horkých dnech, ale takové ty hutné smetanové zmrzliny, jako je karamelová, vanilková, opět v závěru organismus spíše zatíží, tím ho pádem budou také zahřívat. Ale já se za zmrzlinu přimlouvám, pojďme si ji tam nechat. Ba naopak, co si dát? Čerstvé ovoce a zelenina. Výborné jsou také zeleninové polévky, které se velmi často dají jíst i studené. Výborné jsou také výrobky z kravského mléka, zakysané výrobky, bílé jogurty, tvarohové sýry či mléko jsou potraviny, které ochlazují organismus. Výborné v horkých dnech jsou také ryby, mořské plody, telecí maso nebo tofu. No a nemůžeme opomenout ani bulgur, polentu či těstoviny, protože právě tyhle pokrmy se jí ve středomořské kuchyni a jsou pro tělo vhodné. Tak teď už máme tipy na příští horké dny v našem létě a my opět míříme k tomu nejlepšímu z muziky. Dáme si třeba Richarda Sandersona, také nebude chybět skupina Jelen, nebo právě teď Modern Talking.
1: Radio Bonton.

0: krátce po půl jsme na rádiu Bonton dospíval Divoký byl a my míříme na silnice.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Pozor na havárii osobního automobilu, který skončil mimo komunikaci v Bezdědovicích na Strakonicku. V tuto chvíli tam probíhají vyprošťovací práce, místem se ale dá projet a je to bez zranění. Nehoda dvou osobáků v Chebské ulici v Kinčperku nad Ohří je také bez zranění a místem se dá projet. A máme tady hlášenou i jednu uzavírku, a to na náměstí Republiky v Pardubicích, kde probíhají práce na inženýrských sítích. Je tady uzavřený jeden jízdní pruh a cyklopruh v Jánově ulici. A to až do 31. srpna. Tak pozor na to a my opět s tím nejlepším z muziky posíláme nejen za volanty, ale všude tam, kde nás posloucháte, například Ilonu Čákovou, ale máme tady i Michaela Jacksona nebo Patrika Swayzeho. Rádio Bonton.

0: Ve 7:45 na rádiu Bonton dospívala skupina Elán a před námi pohled na zítřejší počasí a do té doby třeba Lucie a jejich panic, také Alphaville nebo Marek Ztracený.
1: Rádio Bonton.

0: teda bude jasný až polojasný den, od západu k nám postupně ale začnou přicházet mraky s oblačností a bude i pršet. Někde budou dokonce přehánky vydatné a někde i bouřky. Teploty většinou mezi 31 a 35 stupni. A my už startujeme do další hodiny.
1: Radio Bonton a Tomáš Fíla.
0: Máme krátce po 8 hodině a v těchto horkých letních dnech dostáváme zabrat nejen my, ale i naše trávníky. Já budu pro vás mít 7 nejčastějších chyb, kterých se můžeme dopouštět, kdy našim trávníkům opravdu neprospíváme. Prozradím už za malou chvíli, co to je, na co si dát pozor, a do té doby třeba hard chybět nebude ani David Dale, ale my odstartujeme Hanou Zagorovou.

0: Letní láska v podání Zuzky Norisové a Zbyňka Frice krátce po 8:45 a my už teď míříme k tématu, které ocení úplně každý, kdo chce mít doma krásně zelený a hustý trávník. Mám tady totiž 7 nejčastějších chyb, kterých se můžeme dopouštět a které trávníku opravdu neprospívají. V takto horkých dnech bychom neměli sekat trávník příliš nakrátko a ba naopak se vyplatí nechat ho narůst delší, on pak nebude tak snadno prosikat. Díky robotickým sekačkám sekáme podle kalendáře, ale ne podle růstu trávy a proto bychom měli vždy sekat, když trávník doroste do té opravdové délky, která už se sekat vyplatí. Zároveň také bychom neměli zalévat trávník každý den jen tak povrchově, ale jednou za čas hloubkově, aby se dostala vláha dostatečně hluboko do půdy a nutila tak trávu si tam natáhnout kořínky. Pak se jí fakt bude dařit lépe. Zároveň také nezalejváme v parném poledni, protože voda se hned odpařuje a v půdě jí tak zůstane úplně minimum. S tím souvisí i hnojení trávníku. Vím, že to k tomu svádí, když už není úplně ideálně zelený, ale trávník by měl být hlavně vlhký na hnojení a nechme si to na nějaké chladnější dny. Zároveň také rozhodně v horkých dnech nepoužíváme vertikutátor. To si nechme na jaro nebo podzim, kdy se vertikutovat rozhodně vyplatí. No a tou poslední 7. chybou je, že trávník také velmi často dusíme pod různými bazény, dekami či stany. Tak bacha na to, pokud máme takovéto věci, které můžeme přesouvat, tak to rozhodně dělejme. I to náš trávník ocení. My už se teď ale pustíme opět do toho nejlepšího z muziky. Dáme si třeba Michala Kocába, také duo Meky a David Žbirkovi, nebo právě teď Don't Worry Be Happy. Je tady Bobby McFerrin.
1: Radio Bonton.

0: Krátce po půl deváté dospívala na rádiu Bonton Sarah Connor a Natural a my míříme na silnice.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Pozor na havárii osobního automobilu na silnici 4496 u Medlova na Olomoucku. Skončil mimo vozovku v tuto chvíli. Tam probíhají vyprošťovací práce, na místě je také policie, ale místem se dá projet se zvýšenou opatrností. Nehoda dvou osobáků na silnici 453 u Jeseníků vás jen pozdrží, je to bez zranění a i tímto místem projedete. No a máme tady také jedno dopravní omezení týkající se Berouna, tam probíhá rekonstrukce ulic Na Hrázi a Pod Haldou a uzavírka těchto ulic potrvá až do 31. srpna do půlnoci, takže tomuto místu se musíte zcela vyhnout. Ze silnic opět k tomu nejlepšímu z muziky nás čeká třeba Jan Klausek, Lady Gaga nebo právě teď Karel Gott.

0: Rebel na rádiu Bonton, Jan Kalousek. Máme tady 8:45 a před námi aktuální informace o počasí a do té doby třeba Stevie Wonder, Igor Orozovič společně s Anetou Langerovou nebo už za malou chvíli Roy Orbison.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

v lodičkách plula s životem, je to dávno. Líbal jsem pihu nad loktem, je to dávno. Třpitivou slzami potem, já přikryl tě svým šepotem.

0: Tak to byl na rádiu Bonton Aleš Brichta a v příští hodince se budeme moci těšit třeba na Josefa Laufra. Dáme si i duet Lucie Bílé a Jana Bendika. A chybět nebude ani dřevo, Xindl X. Ještě předtím vším ale mrkneme i na zítřejší počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Zítra nás čeká jasný až polojasný den. Během odpoledních hodin začne od západu přibývat oblačnost a občas se vyskytnou přehánky nebo dokonce bouřky, a to i velmi silné. Teploty mezi 31 a 35 stupni. No a my už teď startujeme do další hodiny.
1: Radio Bonton a Tomáš Fíla.
0: Máme po 21. hodině a před sebou poslední společnou hodinku, v které vás už za malou chvíli pozvu na bezvadnej piknik s alpakami. Za malou chvíli prozradím detaily, máte se opravdu na co těšit. A do té doby z muziky si dáme třeba Cyndi Lauper, také skupinu No Name, ale odstartujeme to Mikem Oldfieldem a Maggie Rayleigh.

Ve 9:45 dospíval na rádiu Bonton Petr Muk a já už vás teď pozvu na luxusní piknik a nebudete na něm sami, ale společnost vám bude dělat Bella, Esmeralda, Alba, Diego, Choco a taky Leo. Všechno to jsou alpaky a piknik s alpakami, tak to je zážitek, na který se opravdu nezapomíná. Můžete si ho dopřát v kouzelném anglickém parku zámku Blatná. Tamže je právě 6 těchto roztomilých stvoření, které jsou neuvěřitelně přátelské a mají krásně hebkou srst. Co si na takový piknik vzít sebou? No, pohodlné oblečení pro odpočinkový den v přírodě, také fotoaparát pro zachycení nezapomenutelných okamžiků, samozřejmě smysl pro dobrodružství a lásku k přírodě. Takovýhle program je vhodný nejen pro rodiny s dětmi, ale samozřejmě pro úplně všechny, kteří chtějí mít nějakou tu nezapomenutelnou vzpomínku. Pravdou je, že na piknik s alpakami je nutné si dělat rezervaci, a to alespoň 48 hodin předem. Tak mrkněte na stránky zámku v Blatné. No a kdyby náhodou na ten váš termín mělo být špatné počasí, tak to vůbec nevadí, protože piknik proběhne ve vnitřních prostorách uvnitř výběhu alpak. Takže o ně rozhodně nepřijdete. My už teď opět ale míříme k tomu nejlepšímu z muziky, za malou chvíli také mrkneme na silnice a do té doby Elton John, Xindl X a nebo právě teď Lenka Filipová. Radio Bonton.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Půl desáté na Rádiu Bonton dospívali Lucie Bílá a Jan Bendik a my míříme na silnice.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Pozor na dopravní nehodu dvou osobních automobilů na silnici u DOX na Českolipsku. Je to bez zranění, místem se dá projet se zvýšenou opatrností. Sraženou sranu nám hlásíte ze silnici u Pozlovic na Zlínsku, tak pozor na to, i tímto místem se dá projet. No a do třetice nehoda dvou osobních automobilů, i tady je to naštěstí bez zranění na silnici 18324 u Přeštic na Plzeňsku, tak pozor na to. Všude tam, kde nás posloucháte, posíláme jen to nejlepší z muziky. Připravená je tady třeba Jana Kirchner, chybět nebude ani Ronan Keating, nebo právě teď Michal David.

0: To byl na rádiu Bonton Projektil a jejich zahrada ticha ve 9:45 a před námi aktuální informace o počasí. A z muziky třeba Natália Imbruglia, také Josef Laufer nebo teď Alexandra Burke.
1: Rádio Bonton.

Luna, dáš prosím. Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Ne, neutíká to. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už dopil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko. Já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh, tady jižní karneval. Z mých pohledů budou si pošťáci číst.

plným nákladem vůní ti jedu vstříc. Tak na příští jízdu se mnou se zbal, abych už víc já nemusel nad ránem říct, zbohem lásku.

Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích s ní cizí chlápek stál. A tak jsem řekl jen, s bojem, láskou.

0: Krátce před 10. hodinou dospívala na rádiu Bonton skupina Elán a my už teď míříme k noci plné hitu a v ní se budete moci těšit třeba na MIG 21.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta...
0: Jak snadné je žít, tak o tom tahle skupina ví rozhodně nejvíc. Dáme si ale třeba i Miráje. A jejich drahokamy a chybět nebude ani Murray Head. One Night in Bangkok, to vše v noci plné hitu už za malou chvíli, ale ještě předtím vším mrkneme dnes naposledy i na zítřejší počasí.
2: Radio Bonton počasí.
0: Zítra nás čeká jasný až polojasný den. Během dne od západu začne přibývat oblačnost, která sebou přinese přehánky nebo dokonce i bouřky a na některých místech můžou být i velmi silné. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 31 a 35 stupni, na východě a jihovýchodě mohou dokonce dosáhnout až 37.

0: Noc planetů právě začíná a já vám přeji, abyste si ji prožili přesně tak, jak si představujete. A my k tomu posíláme právě teď Helenu Vondráčkovou.
1: Radio Bonton.

0: Fulton zprávy.
1: Meteorologové vyhlásili smogovou situaci ve středočeském kraji a hlavním městě. Už od pátku platí i v Ústeckém kraji na severu Čech. Lidé by se měli při pobytu venku v odpoledních hodinách zdržet zvýšené fyzické zátěže, což platí hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a děti. Při teplotách vysoko nad 30 stupňů Celsia, tedy spíš blíž ke 40, se cítíme jako po cvičení, i když nic neděláme, řekl v České televizi praktický lékař z Ústavu všeobecného lékařství Karlovy univerzity.
2: Ta fyzická aktivita už je jenom tím, že člověk vyrovnává tu teplotu. Dá se to přirovnat třeba k tomu, jako kdyby člověk měl tak 10% ke své hmotnosti baťoch na zádech a dokonce u lidí s onemocněním srdce to může být až dvojnásobek. Tak si představme, co by to bylo za zátěž, kdybychom měli 7 až 15 kilový baťoch, ale vlastně bychom ho nikdy nesundávali a je nutno si uvědomit, že vlastně pocením člověk nestrácí jenom vodu, ale ztrácí ionty. A to je potřeba dohonit. To znamená pít běžnou vodu, ideální je normální kohoutková nebo pramenitá voda, lehčí potraviny, saláty, zeleninové.
1: Delegaci na summit NATO Fankaře by měl vést prezident. Shodli se v pořadu poledne s Moravcem bývalý šéf ústavního soudu Pavel Rychetský a někdejší ministryně spravedlnosti Eva de Croix z ODS. Vyplývá to podle nich ze zásad mezinárodního veřejného práva i z diplomatických protokolů. Ministra zahraničí věcí Petra Macinku z motoristů označili kvůli chování vůči hlavě státu i justici za hulváta a burana a uvedli, že premiér Andrej Babiš z hnutí ANO by ho měl okamžitě odvolat. Jasno o delegaci by mělo být během pondělního dne. A organizátoři mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na Hodonínsku se dopoledne distancovali od všech politických proklamací a prohlášení, která v průběhu festivalu zazněla. Reagovali tak na páteční vystoupení ministra kultury Oty Klempíře z motoristů sobě a sobotní fiasko ministra zahraničních věcí Petra Macinky. Obyvatelé Venezuely hlásí po dvojici středečních zemětřesení na 70 tisíc pohřešovaných. Nejničivější katastrofa svého druhu, která zemi postihla za víc než 100 let, vyžádala nejméně 1430 mrtvých a 3238 zraněných. Venezuela na jihu Ameriky obdržela pomoc už od 24 zemí, které vyslaly přes 2,5 tisíce záchranářů. Do Venezuely v neděli dorazila i skupina záchranářů z České republiky. Míříme na sever Čech. Domov pro seniory v Barvířské ulici v Mostě nevyhovuje některým požárním předpisům. V příštích letech by mohly vzniknout nové objekty. Tam bude město sociální služby poskytovat. Pro 12-patrový věžák pro víc než 260 důchodců se bude hledat jiné využití. Poslední patra se teď používají jako kanceláře a sídlí v nich třeba i výcvikové středisko. Víc říká ředitel městské správy sociálních služeb v Mostě Luboš Trojna.
3: Most už vlastní pozemky, už má prvotní studie pro stavbu nových objektů, kde budou poskytovány sociální služby. A už se někde ustupuje od staveb domovů pro seniory a už se ta kapacita přetlačuje spíš do toho DZR, což je domov se zvláštním režimem.
1: Dům, kde je největší domov pro seniory, teď by se mohl využívat pro bydlení. V minulosti ho využívali učňové a potom začal fungovat jako penzion pro seniory.

0: že si nie si.
1: Rádio Bonton.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Extrémní vedro, které dosáhlo v Doksanech na Toří na Litoměřicku teploty 41 stupňů a trhlo český rekord, by se už v příštích dnech nemělo opakovat. Bude jen ale o chlup míň. Hlavně na Moravě, ve Slezsku, Vysočině i východních Čechách. Nejchladněji bude pak po bouřkách na českém západě. Pokračuje Filip Smola z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V pondělí 29. června bude počasí u nás od západu ovlivňovat zvlněná studená fronta, která teploty hlavně v Čechách sníží. Teploty budou na většině území s výjimkou západu a severozápadu Čech šplhat přes 31. Velmi vysoké teploty čekáme na většině území Moravy a Slezska, ve východním a středním Polabí a v Praze a okolí. Extrémně vysoké teploty budou překročeny s nejvyšší pravděpodobností v moravských a slezských nížinách. Ty budou znamenat extrémní zátěž pro lidský organismus a vysoké riziko přehřátí a dehydrataci.
1: A hrozí nám i problémy v dopravě, energetice nebo živočišné výrobě. Plné ruce práce mají i hasiči a záchranka. Od pátku moravskoslezští záchranáři zaznamenali za horka 100 kolapsů. Další 30 lidí vinou veder trpěli dehydratací a závratěmi, řekl v Ostravě mluvčí záchranky Lukáš Humpl. Teploty v regionu odpoledne atakovaly na mnoha místech 38 stupňů Celsia. Česká armáda chce do roku 2028 pořídit zhruba 3000 dronů za skoro 2 miliardy korun, uvedl to ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Resort obrany podle České televize zároveň připravuje novou koncepci využití těchto strojů. Výcvik armádních operátorů se má nově odehrávat i v jihočeském Písku, kde tuzemský výrobce Primoco UAV otevřel první certifikované výcvikové středisko Severoatlantické aliance NATO pro vojenské drony na světě. Česká republika by se podle předsedy Senátu Miloše Vystrčela měla na summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře prezentovat v maximální možné silné sestavě. Vystrčil to řekl před odletem na zasedání parlamentních lídrů států aliance.
3: Naším cílem by mělo být, abychom na těch jednáních, která jsou pro nás jako pro Česko důležitá, vystupovali v maximálně možné nejsilnější sestavě. Což se stane v případě setkání těch předsedů evropských parlamentů členských zemí NATO a já za sebe říkám, že pokud pan prezident Pavel poletí a bude mít odpovídající roli i na jednání v Ankaře, tak si opět myslím, že to bude naplněno. A to je to hlavní.
1: Do Istanbulu Vystrčil zamířil spolu s předsedou sněmovny Tomiem Okamurou. Na severu Čech v Ústeckém kraji chybí 388 policistů. Je to zhruba o stovku míní než před rokem. Situace je nejhorší na Teplicku a dobrá není ani na Litoměřicku. Zlepšila se ale trochu na Chomutovsku a Mostecku. Bezpečnostní situace v regionu se podle krajského policejního ředitele Zbyňka Dvořáka oproti předchozím letům nemění.
4: Ta bezpečnostní situace se při srovnání s rokem 2025, pokud vezmu to poletí, které máme teď za sebou, musím říct,

0: nápad těch trestných činů je ve své podstatě setrvalý. Došlo samozřejmě k tomu, že jednotlivé kategorie trestných činů se mění, majetková kriminalita nám přechází do podvodů páchaných na internetu a tak jako to bylo i minulé roky, tak Ústecký kraj trápí drogová problematika a problematika mravnostní kriminality. Chybí nám 388 policistů, to číslo k 1.5.2026 je 3115 a musím říct, že ten trend je pozitivní.
1: Vyřešit problém s nedostatkem policistů měly pomoct speciální mobilní buňky, které umožňují jednání s policií prostřednictvím videohovoru. Jedno takové zařízení je už ve Šluknovském výběžku na Děčínsku. Podle Dvořáka ho ale lidé příliš nevyužívají.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Meteorologové vyhlásili smogovou situaci ve středočeském kraji a hlavním městě. Už od pátku platí i v Ústeckém kraji na severu Čech. Lidé by se měli při pobytu venku v odpoledních hodinách zdržet zvýšené fyzické zátěže, což platí hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a děti. Při teplotách vysoko nad 30 stupňů Celsia, tedy spíš blíž ke 40, se cítíme jako po cvičení, i když nic neděláme, řekl v České televizi praktický lékař z Ústavu všeobecného lékařství Karlovy univerzity Cyril Mucha.
2: Ta fyzická aktivita už je jenom tím, že člověk vyrovnává tu teplotu. Dá se to přirovnat třeba k tomu, jako kdyby člověk měl tak 10% ke své hmotnosti baťoch na zádech, a dokonce u lidí s onemocněním srdce to může být až dvojnásobek. Tak si představme, co by to bylo za zátěž, kdybychom měli 7 až 15 kilový baťoch, ale vlastně bychom ho nikdy nesundávali. A je nutno si uvědomit, že vlastně pocením člověk nestrácí jenom vodu, ale ztrácí i jonty. A to je potřeba dohonit. To znamená pít běžnou vodu, ideální je normální kohoutková nebo pramenitá voda, lehčí potraviny, saláty, zeleninové.
1: Delegaci na summit NATO Fankaře by měl vést prezident. Shodli se v pořadu poledne s Moravcem bývalý šéf ústavního soudu Pavel Rychetský a někdejší ministryně spravedlnosti Eva Dekroa z ODS. Vyplývá to podle nich ze zásad mezinárodního veřejného práva i z diplomatických protokolů. Ministra zahraničí věcí Petra Macinku z motoristů označili kvůli chování vůči hlavě státu i justici za hulváta a burana a uvedli, že premiér